0: experiment s běžně prodávanými modely. Výzkumníci demonstrovali zachytávání zvuku u kompromitovaného zařízení i v pohotovostním režimu se zdánlivě vypnutou obrazovkou. Karlovarské koupaliště Rolava má problém. Kvůli dlouhodobě znečištěné vodě mu ubývají návštěvníci. Za vším jsou synice, které se nedaří zlikvidovat.
1: Přes tropické počasí klesla letní návštěvnost na Rolavě o polovinu. A to jsou tu skvělá sportoviště, okruh pro bruslaře a na začátku prázdnin přijíždějí do stanového městečka návštěvníci filmového festivalu. Vodu v přírodním koupališti se dlouhodobě nedaří pročistit. Nepomohly ani odborníky doporučené vrty. Město, kterému Rolava patří, proto teď zvažuje stavbu bazénu s pitnou vodou nebo propojení areálu s řekou Ohří. Dušan Balenta, Radio Impuls.
0: Zpočátku čekáme zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na severozápadě bude více slunečno, postupně pak ale bude oblačnosti a deště ubývat i jinde. Naměříme 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Platební morálka Čechů se mírně zlepšuje. Soudy od ledna do konce srpna vyhlásily bezmála 10 000 osobních bankrotů. Jde o 8% meziroční pokles. Analytička Věra Kameníčková ale poukázala na to, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopní splácet své dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů, zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Takové rozhodnutí stojí ale školy i desítky tisíc korun. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu třeba nové herny. Užívání mobilních telefonů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Pokud projde, mohla by platit za rok. Zástava srdce ročně potká zhruba 10 000 Čechů. Záchrana života i mozkových funkcí v takovém případě závisí na minutách. Pokud žijeme ve větším městě, pravděpodobně se nám možnost pomoct aspoň jednou za život naskytne.
3: První pomoc ve školách se učí roky, většinu ale zapomeneme, protože nácvik je příliš teoretický. Marek Bárdy proto založil iniciativu Moc pomoc, která vás i s tréninkovou panou přenese do světa videoher.
4: Nasazujete brýle na virtuální realitu a postupně vás převádí do reální situace.
5: Nyní společně zjistíme, jestli je zraněný při vědomí. Klekni si vedle zraněného.
3: Moderní výuka první pomoci je dnes dostupná na veřejných akcích a objednávají si ji školy. Podle viceprezidentky Českého červeného kříže Jany Majrichové je právě u mládeže velmi efektivní.
6: Je ten prvek neuvěřitelně baví, protože přináší něco nového a něco, co je moderního.
3: Cílem zakladatele Bárdyho je proškolit ve virtuální realitě 1 000 000 Čechů. Díky tomu by v okolí velké většiny zástav srdce měl být aspoň jeden člověk schopný skutečné první pomoci. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Revolut naletěl podvodníkům. Vydávali se za vládní úřad a získali citlivá data klientů. Útočníci využili sofistikovanou metodu, kdy odeslali žádost z neoprávněně vytvořené e-mailové schránky přímo na legitimní doméně skutečné vládní agentury, čímž obešli bezpečnostní ověření platformy. Finanční společnost jim v domnění, že spolupracuje s úřady, předala osobní údaje omezeného počtu zákazníků, včetně adres, kopií dokladů, selfie, bankovních výpisů nebo kompletní historie transakcí, včetně kryptoměn. Samotné peníze na účtech ani přihlašovací hesla ohrožené nebyly. Revolut ale dotčené klienty varuje před zvýšeným rizikem cílených podvodů a incident nahlásil policii i regulátorům. Pondělí bude zpočátku zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo s přehánkami. Na severozápadě pak bude sluníčka více, postupně bude oblačnosti a deště ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů, to byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko eviduje přes 7 000 kontaminovaných míst. Bezprostředně nebezpečných je zhruba 490. Podle odborníka Tomáše Zeithamla z Univerzity Karlovy jde převážně o zátěž z dob před rokem 1989, zejména o úniky ropných látek, chlorovaných rozpouštědel a těžkých kovů z průmyslové výroby nebo po sovětské armádě. Tuzemský monitoring i sanace jsou podle něj na dobré úrovni a výrazně přečí například Slovensko, a to i díky investicím z privatizace v 90. letech. Ačkoliv čištění složitých směsných kontaminací často trvá dekády a stojí miliony korun, moderní technologie dávají reálnou šanci i na postupné vyřešení nejrizikovějších lokalit. Hladina Slapské přehrady klesla na zimní úroveň. Povodí Vltavy zachraňuje průtok v Praze. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu a omezení odtoku z Orlické přehrady sahá státní podnik poprvé v historii do slapských zásob takto brzy, přičemž kolta se večer dostala pod 267,5 metru nad mořem. Ze Slap teď odtéká více než dvojnásobek přítoku, aby se v metropoli udržel stanovený minimální průtok 40 metrů krychlových za sekundu. Bez těchto mimořádných manipulací na Vltavské kaskádě by průtok v hlavním městě spadl na pouhých 10 až 15 kubíků. Standardně se přitom nádrž na tuto hladinu upouští až před zimou kvůli zadržení jarních povodní stání sněhu. Lidé mají tendenci hodnotit pravopis druhých, je to totiž snadno uchopitelná znalost. Zároveň hodnotící lidé můžou mít pocit, že jsou v češtině experti jen proto, že absolvovali školní výuku. V rozhovoru s ČTK to řekla bohemistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Hana Dufková.
2: Ten pravopis je pořád ještě hrozně považován za projev toho, že umím jazyk, tudíž se to může spojovat s tím, jestli budu úspěšná nebo neúspěšná v té komunikaci. To se pravděpodobně proměňuje a bude proměňovat, ale ještě pořád tam ta generace není, abychom na to měli dostatek dat.
1: Hodnocení lidí za jejich pravopisné chyby je podle Dufkové velmi lákavé, podobně jako je tomu například u vzhledu. V diskuzích pod články je to někdy snazší cíl než reakce na něčí názor. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Výzkum ukázal ukládání přepisů řeči do textových logů. Podle bezpečnostních expertů zůstával mikrofon po aktivaci hlasového ovládání zapnutí ještě 10 až 15 sekund a zachycené okolní rozhovory převáděl na text uložený přímo v paměti přístroje. Data navíc zařízení ukládalo lokálně i při odpojení od internetu a po obnovení sítě k nim bylo možné znovu získat přístup. V případě napadení televizoru by útočníci mohli snadno prohledávat citlivé informace z domácnosti. Ukázal to rozsáhlý experiment s běžně prodávanými modely. Výzkumníci demonstrovali zachytávání zvuku u kompromitovaného zařízení i v pohotovostním režimu se zdánlivě vypnutou obrazovkou. Karlovarské koupaliště Rolava má problém. Kvůli dlouhodobě znečištěné vodě mu ubývají návštěvníci. Za vším jsou synice, které se nedaří zlikvidovat.
3: Přes tropické počasí klesla letní návštěvnost na Rolavě o polovinu, a to jsou tu skvělá sportoviště, okruh pro bruslaře, a na začátku prázdnin přijíždějí do stanového městečka návštěvníci filmového festivalu. Vodu v přírodním koupališti se dlouhodobě nedaří pročistit. Nepomohly ani odborníky doporučené vrty. Město, kterému Rolava patří, proto teď zvažuje stavbu bazénu s pitnou vodou nebo propojení areálu s řekou Ohří. Dušan Balenta, Rádio Impuls.
1: Zpočátku čekáme zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na severozápadě bude více slunečno, postupně pak ale bude oblačnosti a deště ubývat i jinde. Naměříme 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Platební morálka Čechů se mírně zlepšuje. Soudy od ledna do konce srpna vyhlásily bezmála 10 000 osobních bankrotů. Jde o 8% meziroční pokles. Analytička Věra Kameníčková ale poukázala na to, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopní splácet své dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů, zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Takové rozhodnutí stojí ale školy i desítky tisíc korun. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu třeba nové herny. Užívání mobilních telefonů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Pokud projde, mohla by platit za rok. Zástava srdce ročně potká zhruba 10 000 Čechů. Záchrana života i mozkových funkcí v takovém případě závisí na minutách. Pokud žijeme ve větším městě, pravděpodobně se nám možnost pomoct aspoň jednou za život naskytne.
3: První pomoc ve školách se učí roky, většinu ale zapomeneme, protože nácvik je příliš teoretický. Marek Bárdy proto založil iniciativu Moc pomoc, která vás i s tréninkovou panou přenese do světa videoher.
4: Nasazujete brýle na virtuální realitu a postupně vás převádí do reální situace.
5: Nyní společně zjistíme, jestli je zranění při vědomí. Klekni si vedle zraněné.
3: Moderní výuka první pomoci je dnes dostupná na veřejných akcích a objednávají si ji školy. Podle viceprezidentky Českého červeného kříže Jany Majrichové je právě u mládeže velmi efektivní.
6: Je ten prvek neuvěřitelně baví, protože přináší něco nového a něco, co je moderního.
3: Cílem zakladatele Bárdyho je proškolit ve virtuální realitě milion Čechů. Díky tomu by v okolí velké většiny zástav srdce měl být aspoň jeden člověk schopný skutečné první pomoci. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Revolut naletěl podvodníkům. Vydávali se za vládní úřad a získali citlivá data klientů. Útočníci využili sofistikovanou metodu, kdy odeslali žádost z neoprávněně vytvořené e-mailové schránky přímo na legitimní doméně skutečné vládní agentury, čímž obešli bezpečnostní ověření platformy. Finanční společnost jim v domnění, že spolupracuje s úřady, předala osobní údaje omezeného počtu zákazníků, včetně adres, kopií dokladů, selfie, bankovních výpisů nebo kompletní historie transakcí, včetně kryptoměn. Samotné peníze na účtech ani přihlašovací hesla ohrožené nebyly. Revolut ale dotčené klienty varuje před zvýšeným rizikem cílených podvodů a incident nahlásil policii i regulátorům. Pondělí bude zpočátku zatažené až oblačné, na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Na severozápadě pak bude sluníčka více, postupně bude oblačnosti a deště ubývat. Naměříme 18 až 22 stupňů, to byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko eviduje přes 7 000 kontaminovaných míst. Bezprostředně nebezpečných je zhruba 490. Podle odborníka Tomáše Zeithamla z Univerzity Karlovy jde převážně o zátěž z dob před rokem 1989, zejména o úniky ropných látek, chlorovaných rozpouštědel a těžkých kovů z průmyslové výroby nebo po sovětské armádě. Tuzemský monitoring i sanace jsou podle něj na dobré úrovni a výrazně přečí například Slovensko, a to i díky investicím z privatizace v 90. letech. Ačkoliv čištění složitých směsných kontaminací často trvá dekády a stojí miliony korun, moderní technologie dávají reálnou šanci i na postupné vyřešení nejrizikovějších lokalit. Hladina Slapské přehrady klesla na zimní úroveň. Povodí Vltavy zachraňuje průtok v Praze. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu a omezení odtoku z Orlické přehrady sahá státní podnik poprvé v historii do slapských zásob takto brzy, přičemž kota se večer dostala pod 267,5 metru nad mořem. Ze Slap teď odtéká více než dvojnásobek přítoku, aby se v metropoli udržel stanovený minimální průtok 40 metrů krychlových za sekundu. Bez těchto mimořádných manipulací na Vltavské kaskádě by průtok v hlavním městě spadl na pouhých 10 až 15 kubíků. Standardně se přitom nádrž na tuto hladinu upouští až před zimou kvůli zadržení jarních povodní, stání sněhu. Lidé mají tendenci hodnotit pravopis druhých. Je to totiž snadno uchopitelná znalost. Zároveň hodnotící lidé můžou mít pocit, že jsou v češtině experti jen proto, že absolvovali školní výuku. V rozhovoru s ČTK to řekla bohemistka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Hana Dufková.
2: Ten pravopis je pořád ještě hrozně považován za projev toho, že umím jazyk, tudíž se to může spojovat s tím, jestli budu úspěšná nebo neúspěšná v té komunikaci. To se pravděpodobně proměňuje a bude proměňovat, ale ještě pořád tam ta generace není, abychom na to měli dostatek dat.
1: Hodnocení lidí za jejich pravopisné chyby je podle Dufkové velmi lákavé, podobně jako je tomu například u vzhledu. V diskuzích pod články je to někdy snazší cíl než reakce na něčí názor. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Chytré televizory LG čelí podezření z odposlechu. Výzkum ukázal ukládání přepisů řeči do textových logů. Podle bezpečnostních expertů zůstával mikrofon po aktivaci hlasového ovládání zapnutí ještě 10 až 15 sekund a zachycené okolní rozhovory převáděl na text uložený přímo v paměti přístroje. Data navíc zařízení ukládalo lokálně i při odpojení od internetu a po obnovení sítě k nim bylo možné znovu získat přístup. V případě napadení televizoru by útočníci mohli snadno prohledávat citlivé informace z domácnosti. Ukázal to rozsáhlý experiment s běžně prodávanými modely. Výzkumníci demonstrovali zachytávání zvuku u kompromitovaného zařízení i v pohotovostním režimu se zdánlivě vypnutou obrazovkou. Karlovarské koupaliště Rolava má problém. Kvůli dlouhodobě znečištěné vodě mu ubývají návštěvníci. Za vším jsou synice, které se nedaří zlikvidovat.
3: Přes tropické počasí klesla letní návštěvnost na Rolavě o polovinu, a to jsou tu skvělá sportoviště, okruh pro bruslaře, a na začátku prázdnin přijíždějí do stanového městečka návštěvníci filmového festivalu. Vodu v přírodním koupališti se dlouhodobě nedaří pročistit. Nepomohly ani odborníky doporučené vrty. Město, kterému Rolava patří, proto teď zvažuje stavbu bazénu s pitnou vodou nebo propojení areálu s řekou Ohří. Dušan Balenta, Rádio Impuls.
1: Zpočátku čekáme zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na severozápadě bude více slunečno, postupně pak ale bude oblačnosti a deště ubývat i jinde. Naměříme 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 6, máme 3 minuty po celé, je tady pondělní ráno, 14. září, Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už muzika let 60. až 80. Culture Club, písnička Karma Chameleon.

Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji hezké ráno, pondělí 14. září. Doufám, že máte fajn start nového dne. Máme po 6. do 6:30 Adriano Celentano. Zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na WhatsAppu Rádia Gold Impuls na čísle 734 787 981.

0: Přeji dobré ráno z rádia Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, po půl osmé, naše další muzikále 60. až 80. Phil Collins, také rocková vypalovačka od skupiny Queen, písnička We Will Rock You, což nejdřív ale Paul Simon a Art Garfunkel. Teď už rychlý přelet zpráv v podání naší redakce, hezké ráno.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: A Michael Ransdorf vám přeje hezký vstup do nového týdne. Začíná 10. ročník akce Pěšky do škol, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Při nehodě dodávky na Benešovsku se zranilo 6 lidí, řidič pil alkohol. Vláda projedná rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří můžou provádět očkování lidí starších 18 let. Americký prezident Trump vyzval Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. A ve včerejších zápasech první fotbalové ligy Baník podlehl Pardubicím 1-2, stejným výsledkem padl i Zlín s Hradcem. Olomouc zvítězila nad Plzní 3-2 a pražská Slavia nad Teplicemi 2-0. A na závěr počasí, do práce si sebou vezměte deštník, ráno a dopoledne ještě budou doznívat noční přeháňky. Naměříme 18 až 22 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Sloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pondělní ráno, 14. září, přeji pohodové vstávání do 7. Do zpráv celu ještě určitě skupina Beatles, písnička Obladý oblada. Mluvit o tom, že tato liverpoolská partička měla obrovský vliv na hudební dění 60. let, tak to by bylo zbytečné. Ostatně ten jejich vliv, inspirace je patrná dodnes i v dnešní muzice. No ale určitě není překvapením, že se čeští zpěváci dost často ubírali i k tomu, že přispívávali písničky právě od skupiny Beatles, a skladba Obladý oblada je toho případem, protože tuto písničku má ve svém repertoáru i Petr Spálený, nese název To vadí. No a proč já to zmiňuji? Protože my vám tyhle ty originály českých hitů pouštíme každý večer v rámci naší cover show. Dnešek nebude výjimka, startujeme po 18. hodině. Teď už je na řadě originál Beatles Obladý oblada. Přeji hezké ráno.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Pěkné pondělní vstávání vám přeje Michael Ransdorf. Začíná desátý ročník akce Pěšky do školy. Ta má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Zapojit se můžou školy i jednotlivé třídy. Ty můžou vyhrát ceny od partnerů soutěže. K pátku bylo přihlášených asi 550 základních škol. V Česku jich je podle statistik ministerstva školství zhruba 4300. Nových případů HIV byly v Česku skoro 300 za rok. Od začátku sledování nemoci je to rekordní číslo, mohlo by se ale snižovat. Kromě léčby zastavující průběh nemoci totiž na trh vstupuje i nový typ prevence. Přípravek Lenacapavir může na první pohled působit jako očkování. Viroložka a vědkyně Lucie Vránová ale vysvětluje, že princip je zásadně jiný.
3: Když si to přirovnáme třeba k chodníku, tak ten virus se skládá, řekněme, z těch dlažebních kostek. A v normálním fungování máte mezi dlažebníma kostkama prostě písek. A Lenacapavir si můžeme představit jako takový cement. Že prostě vezmu ten chodník a zacementuju ho. Tak z toho ty kostky prostě nevyndám, nejde s nima hnout.
2: Díky tomu se pak člověk nenakazí. Lenacapavir před rokem schválila Evropská komise a kvůli vysoké ceně na něj zatím pojišťovny nepřispívají. Očkování u stomatologů nebo lékárníků je stále ve hře. Dnes je probere na svém zasedání vláda. V návrhu stojí, že očekávaným přínosem je zvýšení pro očkovanosti proti onemocněním, která představují významné riziko pro veřejné zdraví. Proti novele jsou někteří z koaličních poslanců. Obavy kritiků, že lékárníci nemají dostatečné vzdělání, ministr Vojtěch nezdílí. Budou podle něj muset absolvovat speciální kurz. A jdeme na západ Čech. Plzeň dokončila nový parkovací dům na Světovaru. Stavba pro 433 aut je druhou největší ve městě. Pro veřejnost se otevře 1. října.
4: Objekt za 250 milionů má 3 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Sloužit bude hlavně rezidentům nově budovaných bytových domů a také uživatelům vedlejšího technologického parku Tech Tower. Veřejnost může jako placené parkování využít podzemní podlaží s kapacitou 130 míst. Základní hodinová sazba mezi 7 a 19 hodinou je 10 korun, což je polovina sazby parkovacích domů Richtářka a Nové divadlo v centru města. Maximální platba v denní době je 60 korun. Klára Fajstová, Plzeň.
2: A úplně nakonec počas. Ranní přeháňky postupně ustanou. Během dne se bude sluníčko postupně schovávat za mraky, teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 3 minuty po 7. hodině a na řadě další muzika let 60. až 80. na Goldu. Je s vámi Adam Kuřica, přeji hezké a ničím nerušené pondělní ráno, 14. září, startujeme nový týden. A teď už Cyndi Lauper, písnička Girls Just Want to Have Fun.

0: je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 14. září, máme tady nový týden, blíží se 7:30 do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Za malou chvíli další hity 60. až 80. A teď naše ranní téma. Kdyby existovala jedna písnička, kterou by vám rádio muselo každé pondělí ráno povinně zahrát, která by to byla? Pondělní ráno, budík zvoní dřív, než by měl, víkend je najednou strašně daleko a člověk by občas potřeboval něco, co ho nastartuje. A protože my na našem rádiu žijeme muzikou, dnes jednu takovou spruhu najdeme společně, hledáme českou hymnu na pondělí, písničku, která vám rozsvítí ráno, zvedne náladu a pošle vás do nového týdne. Mě zajímá, jaký český hit vás spolehlivě nakopne, co si pustíte v pondělí ráno v autě, když potřebujete zlepšit náladu. Máte písničku, které prostě nejde zůstat otrávený, který refrén vás donutí zpívat, i když je pondělní ráno, a jaká česká písnička by podle vás měla každé pondělí zaznít povinně?
1: Nejenom pondělní, ale i každodenní hymna Queen of Lucky Podupávačka, ta prostě probudí.
2: Hezké pondělní ráno, chtěl bych říct, že hymna nemusí být pondělní, ale každý den je za mě od Kabátu písnička Šaman. Jo, to je prostě tu píseň, co když jsem slyšel poprvé, tak prostě luxusní, prostě od té doby je to prostě taká moje hymna, kdykoliv to slyším, jo, otáčím volume doprava a pojďme na to.
0: Ano, a pak už jdeme rubat. Co vy a písnička, která by měla povinně zaznít každé pondělní ráno v našem rádiu? 604-111-211, hledáme hymnu na pondělí, stále můžete volat a teď už pokračujeme v muzice let 60. až 80.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji pohodové pondělní ráno, 14. září, po půl osmé, naše další muzika, ale 60. až 80. Janis Joplin, písnička Piece of My Heart, také Glen Campbell, skupina Foreigner a nebo taky Smokey. Teď už kolega Michal Ransdorf, Mišáku, vítej vysílání Radia Gold Impuls, ty máš nejnovější zprávy.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Hezké ráno. Muž na Bruntálsku zemřel po těžké alergické reakci po bodnutí hmyzem. V pražské svatovícké katedrále klíčníci otevřou komoru s korunovačními klenoty. Prezident Pavel bude na Pražském hradě jednat s premiérem Babišem o zahraniční politice a své účasti na valném shromáždění OSN. Komunální volby v Dolním Sasku podle propočtu vyhrála Mercova CDU. Hokejisté Plzně deklasovali Bordeaux 10-4 a mají jistý postup do play-off Ligy mistrů. Liberec porazil Štýrský Hradec 6-2. A na závěr počasí, nový týden nás přivítá deštivým ránem, po kterém nás čeká den plný polojasné oblohy. Bude 18 až 22 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Dobré ráno, pondělí 14. září, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. My hledáme českou hymnu na pondělí, písničku, která vám rozsvítí ráno, zvedne náladu a pošle vás do nového týdne. Máte nějakou takovouto skladbu, které prostě nejde zůstat otrávený, co si pustíte v pondělí ráno v autě, když potřebujete zlepšit náladu? Jaký český hit vás spolehlivě nakopne, který refrén vás donutí zpívat, i když je pondělí ráno a jaká česká písnička by podle vás měla každé pondělí zaznít povinně?
1: Eva Farná, A co má se stát, je totiž moje pondělní hymna. Přeji krásný den, Vlastička.
2: Já bych navrhoval od Michala Zbučného Celá země vstává, takže zkuste, uvidíte. Čus bus, kolečka má dolů.

No, možná mi to nebudete věřit, ale vždycky, jak jedu do rádia na šestou, tak se mi vybavuje právě Michal Tučný a text písně Koukám, jak celá země vstává, jo, a já si připadám jak ztracený syn, tak je to tady i pro jako rozhlasáky možná taková hymna, nejen pondělního rána. Co vy a vaše muzika, která vás zaručeně probere, která by měla zaznít každé pondělí z našeho rádia 604 111 200 11, to je číslo k nám a teď už si hrajeme.

0: Rádio Gold Impulse. 8 hodin. Zprávy.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Útoky hmyzem vrcholí. Na následky těžké alergické reakce po bodnutí vosou nebo sršní zemřel v sobotu na Bruntálsku 54letý muž. Laický zachránce před příjezdem zdravotníků zahájil resuscitaci. I přes maximální snahu se obnovit životní funkce napadeného muže nepovedlo. Zdravotníci vyjíždí kvůli bodnutí hmyzem v tomto období často. Jen v sobotu zasahovali v Moravskoslezském kraji celkem u 7 pacientů s alergickou reakcí. U 2 došlo po zaléčení k odeznění příznaků. 4 skončili po poskytnutí první pomoci v nemocnici. Soukromé školy a školky se bojí existenčních problémů. Přineslo by je případné zrušení státní podpory, kterou dostávají podle počtu žáků. Právě o takové možnosti se zmínil premiér Andrej Babiš, který bude dnes o financování privátních škol diskutovat s ministrem školství Robertem Plagou. Ředitelka soukromé základní školy a lesní mateřské školy na Dvorečku Alena Laláková věří, že jejich jednání dopadne zachováním příspěvku. Rozpočtu školství by se totiž podle ní paradoxně přitížilo.
2: Pro stát je daleko výhodnější posílat dotaci soukromým školám v té omezené částce a ty výdaje pro ten stát jsou výrazně nižší, než když si péči o žáka a o třeba budovy a zázemí škol převezme na starosti obec nebo stát nebo kraj.
1: Laláková doplnila, že v její škole a školce by zrušení státní podpory muselo znamenat asi 50% navýšení školného. Korunovační klenoty se po roce ukážou lidem. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě se dnes sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory. Mezi těch 7 odemykajících patří prezident, premiér, předsedové obou komor parlamentu, pražský arcibiskup, primátor a děkan metropolitní kapituly svatého Víta. Sejdou se dnes v 17 hodin, korunovační klenoty se pak přesunou do Vladislavského sálu. Výstava začíná na místě každoročního předávání státních vyznamenání už zítra. Až do pátku je přitom určená jen pro předem registrované školy. Výstava korunovačních klenotů dneska nese podtitul Habsburkové 500. Připomene totiž půl tisíciletí od nástupu prvního představitele rodu Ferdinanda I. na český trůn. Veřejnost se může na korunovační klenoty jít podívat až od soboty. Příležitost bude mít až do svátečního 28. září. Komunální volby v Dolním Sasku vyhrála Mercova Křesťansko-demokratická unie, následuje jí sociální demokracie. Obě strany jsou i součástí celoněmecké vlády. Oproti volbám v roce 2021 ale oslabily. Strana Alternativa pro Německo svůj zisk naopak více než strojnásobila. Volby v Sasku-Anhaltsku před týdnem vyhrála právě AfD. Za týden se konají volby v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a taky v Berlíně. No a na závěr, počasí, do práce si sebou vezměte deštník, ráno a dopoledne ještě budou doznívat noční přehánky. Naměříme 18 až 22 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, dál pokračuje Adam Kuřica.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 8 hodině na Goldu nás čeká další 60-minutovka plná muziky let 60. až 80. Adam Kuřica přeje dobré ráno, pondělí 14. září a teď už Sheena Easton, písnička 9 to 5.

0: Dobré ráno, pondělí 14. září, blíží se půl devátá. V ranním tématu se bavíme o tom, kdyby existovala jedna písnička, kterou by vám rádio muselo každé pondělí ráno povinně zahrát. Která by to byla? Určitě to znáte. Pondělní ráno, budík zvoní dřív, než by měl. Víkend je najednou strašně daleko a člověk by občas potřeboval něco, co ho nastartuje. A protože my na našem rádiu žijeme muzikou let 60. až 80. dnes takovou jednu z pruhu hledáme společně a mě zajímá, jaká by měla být česká hymna na pondělí, písnička, která vám rozsvítí ráno, zvedne náladu a pošle vás do nového týdne.
1: Za mě je nejlepší písnička na ráno Zatancuj si so mnou od Adama Djurici. Ta dokáže krásně probudit.
2: Moje ranní písnička od Nauč se říkat ne, to jediné ti nesluší. Od Nauč se říkat ne, vždyť mě bát se nemusíš. Abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné. Jinak budu muset ohlídnout se po jiné. Přeju vám krásný den.
0: Co vy, jaký český hit vás spolehlivě nakopne, co si pustíte v pondělí ráno v autě, když potřebujete zlepšit náladu? Máte písničku, u které prostě nejde zůstat otrávený, který refrén vás donutí zpívat, i když je pondělní ráno? A jaká česká písnička by podle vás měla každé pondělí zaznít povinně? 604-111-211, těšíme se na vaše další reakce. Teď nás čeká muzika let 60. až 80. O půl deváté kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, po půl deváté, další muzika let 60. až 80. Barry Maguire, písnička Eve of Destruction, teď už ale rychlý přehled zpráv v režii kolegy Michala Ransdorfa. Mišáku, je to tvoje.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Hezké ráno. Začíná 10. ročník akce pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Institut klinické a experimentální medicíny porušoval podle nejvyššího kontrolního úřadu zákony i své předpisy. Požár u španělského letoviska Marbella zranil 2 lidi a ohrožuje okolní obce. Americké Kennedyho centrum pro muzická umění ve Washingtonu je na prokraji bankrotu. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála při premiérové účasti finále světového poháru v Mexiku a postarala se o historický úspěch české lukostřelby. A ranní přehánky postupně ustanou, během dne se bude sluníčko ale schovávat za mraky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22. Krátké zprávy vám přinesl Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: zdravím vás z našeho rádia. Blíží se 9. hodina do dopoledne, do zpráv celou, ranní téma a pak také muzika let 60. až 80. My dnes hledáme českou hymnu na pondělí, písničku, která vám rozsvítí ráno, zvedne náladu a pošle vás do nového týdne, protože to určitě všichni dobře známe. Pondělí ráno, budík zvoní dřív, než by měl, víkend je najednou strašně daleko a člověk by občas potřeboval něco, co nastartuje nějakou spruhu, a my ji dnes společně s vámi hledáme.
1: Za mě je dobrá probouzecí písnička Good Morning z filmu Zpívání v dešti. Přeju hezký den.
2: Nádherná písnička na každé ráno je písnička od Jiřího Helekala. Růžová jsou vlastně všechna rána.

Jiří Helekal, umíme, pozdravujeme, snad vás ta ukázka potěšila. A teď už další muzika let 60. až 80. v 9 zprávy s kolegou Michalem Ransdorfem.

0: Desátý
1: český mejdan s Impulzem.
0: S Impulzem.
1: Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
2: Počkat, někdo ale chybí.
1: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
3: Radio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
4: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Brněnští strážníci hledají uprchlého servala. Drobná kočkovitá šelma původem z Afriky utekla ze soukromého chovu. Zvíře na útěku je křížené s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná kočka. Jedná se sice o šelmu, ale pravděpodobnost, že zaútočí na člověka, je podle strážníků malá. Útočit může při pocitu ohrožení. Pokud by ji lidé spatřili, neměli by se k ní proto přibližovat, ale zavolat na linku 156. Institut klinické a experimentální medicíny porušoval zákony. Podle nejvyššího kontrolního úřadu v letech 2022 až 2024 zároveň nedodržel ani své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Úřad prověřil mimo jiné 30 zakázek a u poloviny z nich v celkovém objemu za víc než 380 milionů korun zjistil porušení zákona. IKEM mimo jiné zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Úřad doporučil ministerstvu zdravotnictví, aby v IKEM zajistilo účinnou kontrolu hospodaření. V Česku hledá práci stále více cizinců. Daří se díky nim obsazovat volná pracovní místa, o která mezi Čechy už není velký zájem. Aktuálně v Česku žije přes 1 100 000 cizinců, z toho 930 tisíc pracujících. Najdeme je například ve zdravotnictví, na stavbách nebo v továrnách. Nejvíc jich stát eviduje v Praze, Plzeňském a Karlovarském kraji, naopak nejmíň v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském. Česká lukostřelba se zapsala mezi světovou špičku. Marie Horáčková vyhrála při své premiérové účasti finále světového poháru. Marie Horáčkovou si někteří lidé můžou pamatovat jako vlajkonožku české výpravy na slavnostním zahájení olympiády v Paříži. Na svém kontě má už zlatou medaili z mistrovství světa v Berlíně před 3 lety. Lukostřelbu má v genech. Její maminka Barbora totiž reprezentovala Česko ve stejném sportu už na olympiádě v Pekingu v roce 2008. Úspěchů své dcery se ale nedožila. Mezi tuzemskou špičku patří Marie Horáčková už přes 8 let. V 21 totiž ovládla mistrovství republiky v juniorské i seniorské kategorii. Účast na dnešním finálovém turnaji světového poháru si zajistila díky červencovému vítězství na soutěži světového poháru v Madridu, což se jí povedlo jako vůbec první Češce v historii. No a na závěr počasí. Nový týden nás přivítá deštivým ránem a dopolednem, po kterém nás čeká den plný polojasné oblohy. Bude 18 až 22 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, dál vás bude provázet Adam Kuřica.
3: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: 9:03, máme tady pondělní dopoledne s datem 14. září. Adam Kuřica přeje dobrý den a taky pohodový poslech u naší další muziky let 60. až 80. Ray Parker Junior, písnička Ghostbusters.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne, blíží se nám 10. hodina, do zpráv celou ještě určitě Prince, písnička Purple Rain, také Věra Špinarová, nahrávka Valentino, což nejdřív ale Ricky Paveri, nahrávka Mama Maria, čeká nás italská muzika let 60. až 80. Koukám do kalendáře, pondělí 14. září, svátek, dnes slaví Radky. Pozdravujeme a pro vás, dámy, Ricky Paveri, tady na Goldu.
1: Radio Gold.

0: Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Český fotbal přišel o golmanskou legendu. Zemřel Luděk Mikloško, který střežil branku národního týmu ostravského Baníku i anglického West Hamu. Fotbal byl pro prostějovského rodáka celý život. Vyučil se sice provozním zámečníkem, v dorosteneckých kategoriích už ale nastupoval za ostravský Baník. V národním dresu odchytal přes 40 utkání. Po sametové revoluci se mu otevřela brána do Anglie. V týmu West Ham United strávil 8 let a získal si srdce tamních fanoušků, kteří pro něj složili speciální popěvek. Přezdívka Big Ludo zůstala Mikloškovi i jako trenérovi. Ve West Hamu totiž nakonec vychovával další generace golmanů. Před 4 lety se vrátil do ostravského Baníku, který řídil z pozice šéfa sportovního úseku. V posledních letech přitom bojoval s rakovinou. Luděk Mikloško zemřel ve 64 letech. Premiér si chce posvítit na financování soukromých a církevních škol. Andrej Babiš ale odmítá, že by jim chtěl státní příspěvky sebrat plošně. O tématu bude dnes jednat s ministrem školství Robertem Plagou. Předseda vlády řekl, že systém je podle něho v mnoha případech nastavený špatně.
2: Pokud někdo chce podnikat a vydělávat na tom peníze, a jsou takové školy v Praze, no tak ak si to dělá bez příspěvku státu. Pokud někdo chce pomoci státu, který to nezvládá, ano, tak stát mu dá peníze, ale ne na to, aby vydělával na tom desítky milionů.
1: Obavy kvůli možnému snižování státních příspěvků vyjádřily některé školy. Jejich ředitelé varují, že by museli zavřít nebo zvyšovat školné. V Česku funguje zhruba 325 soukromých a 640 církevních středních škol. Čeští ovocnáři hlásí obrovské ztráty. Komise ministerstva zemědělství vyrazila do tuzemských sadů a vyčíslila je zatím na 1 270 000 000 korun. Část ovocných stromů poškodili už jarní mrazy. V létě pak přišlo intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude letošní úroda oproti té průměrné asi poloviční. Na jihu Čech dokonce jen třetinová. To se projeví i na cenách. Taky agrární komora odhaduje, že výkyvy počasí zemědělce připraví přibližně o 15 miliard. Menší úrodu měli i drobní farmáři a zahrádkáři. Ceny ropy dále letí vzhůru. Výrazně rostou po nových útocích Husiů na Saudskou Arábii a po íránských útocích na lodě v Perském zálivu. Dál se zvýšily obavy o dodávky, které už dříve vyvolalo uzavření klíčového saudsko-arabského ropovodu. Severomořská ropa Brent je zpět nad $107 za barel. No a na závěr počasí, do práce si sebou vezměte deštník, dopoledne ještě budou doznívat noční a ranní přehánky. Naměříme 18 až 22 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 10, máme 3 minuty po celé, další zpravodajský servis na Goldu opět za hodinu, do té doby muzika let 60. až 80. Sandra, Innocent Love, Adam Kuřice stále s vámi, přeji dobrý den.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji pohodové pondělní dopoledne 14. září do zpráv celou do 11. ještě určitě Peter Gabriel, také Marta Kubišová, skladba Ringo Ding, což je nejdřív skupina Bee Gees a jejich Massachusetts. Nad Tatrou se prosím vás blízká hollywoodské světlo. Slavný americký herec a režisér Ben Stiller se údajně vrátil s týmem na Slovensko, aby si omrknul zdejší velehory kvůli jinému ročnímu období. Tatry totiž vážně zvažuje jako hlavní kulisu pro svůj nadcházející film, jehož ostrá klapka by měla padnout v roce 2027. Mě tak napadá otázka, jak to celé dopadne, protože na hollywoodský štáb teď čeká opravdu natáčení v extrémních podmínkách, které možná nikdy nezažili. Jo, místní medvědi, jasně, tak ty jsou samozřejmě i v Americe, ale hlavně testovací kolo s poctivou borovičkou. Tak jsem opravdu zvědavý, jestli to Ben Stiller se svým týmem ustojí. Budeme to i nadále sledovat a my už teď pokračujeme v muzice 60. až 80. Na řadě je skupina Bee Gees.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. V rakouských Alpách zahynula česká horoleskyně. 47-letá žena se zřítila při výstupu v tyrolské části Zillertalských Alp. Češka byla součástí čtyřčlenné skupiny. Ta se rozdělila na dvojice, které se vzájemně jistily lany. V jednom úseku se vylomil skalní výčnělek, který na trase sloužil jako jistící bod. Češka se následně zřítila a zády dopadla na skálu. Rozsah zranění policie neupřesnila. Do nemocnice ji transportoval vrtulník. Soukromé školy a školky zaplavily obavy, bojí se, že jim stát zkrátí příspěvky na provoz. Premiér Andrej Babiš odmítá plošný zásah. Některé školy ale podle něj finance od státu nepotřebují.
3: Takhle lídr ANO Babiš mluvil o ministru školství Robertu Plagovi.
4: Možná by mohl vysvětlit občanům, proč dáváme 20 miliard korun ročně pro privátní školy. A ještě rodiče platí, proč bychom jim měli dávat?
3: Soukromé školy skládají rozpočty ze školného od rodičů a právě příspěvků od státu, kdy může jít i o podobně velké složky. Spekulované zrušení státní pomoci by proto mělo až existenční dopady, třeba pro ředitelku soukromé základní školy a lesní mateřské školy Alenu Lalákovou.
5: My bychom museli poměrně dost zvýšit školné, 50% navýšení by už pro většinu našich rodičů bylo momentálně nedostupné.
3: Riziko vyhlíží i Magda Matějíčková-Kvítková z asociace Elementy, která združuje mateřské školy.
6: Myslím si, že pro většinu školek by to byl konec, záleží na tom, které z nich by zvládly dokončit aspoň školní rok.
3: Ministr školství se diskuzi o financování soukromých škol nebrání a zdůrazňuje jejich regionální důležitost. S premiérem by si o problematice měl promluvit dnes. Tomáš Zemánek.
2: A jdeme dál. V 11:30 se na obloze odehraje nebeské divadlo. Venuše se schová za měsíc. Víc než hodinu bude za jeho diskem. V dalekohledu se bude jevit jako malý zmenšený měsíc. Díky tomu bychom mohli sledovat v určitém okamžiku dva srpky vedle sebe. Podívanou ale kazí počasí. Oblohu zakrývá oblačnost. Nejvyšší šance na pozorování úkazu bude v západní polovině Čech, kde by kolem poledne mělo mraku alespoň částečně ubývat. Český fotbalový svět přišel o velkou osobnost. Zemřel bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško. Stál v brance národního týmu, ostravského Baníku i anglického West Hamu. Posledních 5 let statečně bojoval s rakovinou. Zemřel ve věku 64 let. No a nakonec jdeme na počasí. Pranní přehánky postupně ustávají, během dne se sluníčko postupně ale schová za mraky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22. To byly zprávy a Michael Ransdorf, mějte se pěkně.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
7: 3 minuty po 11. hodině. Adam Kuřica je stále s vámi. Přeji vám hezké pondělí 14. září. A teď už skupina Frankie Goes to Hollywood, písnička Relax.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pondělní dopoledne, blíží se nám 12. hodina, pravé poledne, do zpráv celou, do vysílání kolegy Vládi Jaroše, ještě určitě Foreigner, také Marie Rotrová, skladba Hodina H, ze vše nejdřív, ale Chicago, písnička Hard to Say I'm Sorry. Já jsem Adam Kořica a tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezké pondělí, zvládněte ten vstup do nového týdne a na každého z vás se budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Soukromé školy a školky se bojí existenčních problémů. Do těch by se mohly dostat, pokud by stát omezil jejich podporu, kterou dostávají podle počtu žáků. Mluvil o tom premiér Andrej Babiš. Dnes se chce o financování privátních škol bavit s ministrem školství Robertem Plagou. Podle expertů je státní podpora pro soukromé školy a školky životně důležitá. Premiér nám řekl, že podporu soukromým školám a školkám nechce osekat plošně.
2: Některé školy mají školné 200 tisíc, některé mají 4,5, některé ledva výjdou z dotací a některé na tom vydělávají. Je potřeba se podívat, jestli je to spravedlivé.
1: V minulém školním roce chodilo na soukromé základní a střední školy 135 tisíc žáků, do mateřinek pak dalších 17 tisíc dětí. Výstava korunovačních klenotů se blíží. Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků. Otevřou dveře korunní komory a vyzvednou korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou pro veřejnost vystavené od soboty 19. září do pondělí 28. září ve Vladislavském sále Pražského hradu. Podnikatelé dnes mají poslední den pro podání žádosti o snížení zálohy na dani z příjmů za třetí čtvrtletí. Žádost na finanční úřad mohou podat v případě, že jim proti předchozímu období klesly příjmy nebo jejich podnikání zasáhla jiná negativní událost. Záloha daně z příjmů právnických osob je splatná zítra, 15. září. Lukostřelkyně Marie Horáčková zazářila v Mexiku. Vyhrála světový pohár, na který se kvalifikovala poprvé v kariéře. 28-letá Horáčková porazila na turnaji v Saltillu pro 8 nejlepších závodnic sezóny, 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji pak Němku Bauerovou. Zítra nás čeká slunečný den s nádechem léta. Bude skoro jasno až polojasno po ránu s mlhami, místy s nízkou oblačností, která se může udržet až do odpoledne. Naměříme teploty od 19 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Hezké pondělní odpoledne, vládě Rož za mikrofon.

0: naše 13. hodina. Já vás teď vezmu na místo, které vzniklo v roce 1950, a to díky odstřelu. A je to vlastně místo, kam třeba jezdíte na výlet, byli jste tam už několikrát a ani netušíte, jak vzniklo. Měl jsem to podobně. Tehdy právě odstřel ve Vápencovém lomu v roce 1950, Vápencovém lomu Zlatý kůň na Berounsku, odhalil systém krasových jeskyní. Postup lomu byl poté zastaven a koně pruské jeskyně, ano, to je to místo, se otevřely veřejnosti 2. srpna v roce 1959. Od té doby je pořád můžeme navštěvovat. Byli jste v koně pruských jeskyních? Pokud ne, tak to určitě napravte. Teď už Kenny Rogers u nás na Goldu.
1: Rádio Gold Impulse.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of

Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz.

0: nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impulse. 13 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Filip Turek se má omluvit Duze. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku se má podle soudu hnutí omluvit za výrok, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Poslanec a čestný prezident vládních motoristů Turek má omluvu zveřejnit na svém facebookovém profilu a nechat ji tam viset po dobu nejméně 7 dnů. Mrazy se podepsaly na úrodě jablek a hrušek. Nepomohly ani dlouhodobé sucho a krupobytí. Sklizeň v Česku tak bude letos slabší, než se čekalo. Jablek se podle odhadu meziročně sklidí o téměř 60% méně. Sklizeň hrušek se ve srovnání s loňskem propadne zhruba o polovinu. Na ceny ovoce v obchodech by to nemělo mít vliv. Česko převážnou většinu ovoce dováží. Dopravu u Turnova na Semilsku komplikuje oprava dvou silnic. Práce za téměř 41 milionů korun jsou plánované zhruba na 2 měsíce. Pracovat se bude na úseku od Turnova do Ohrazenic vždy pouze v jednom směru. Objízdná trasa vede přímo přes město. Český fotbal přišel o gólmanskou legendu. Zemřel Luděk Mikloško. Ve své kariéře střežil branku národního týmu, ostravského Baníku i anglického West Hamu.
3: Fotbal byl pro prostějovského rodáka celý život. Vyučil se sice provozním zámečníkem v dorosteneckých kategoriích, ale už nastupoval za ostravský Baník. V národním dresu odchytal přes 40 utkání. Po sametové revoluci se mu otevřela brána do Anglie. V týmu West Ham United strávil 8 let a získal si srdce tamních fanoušků, kteří pro něj dokonce složili speciální popěvek. Přezdívka Big Ludo zůstala Mikloškovi i jako trenérovi. Ve West Hamu totiž nakonec vychovával další generace golmanů. Před 4 lety se vrátil do ostravského Baníku, který řídil z pozice šéfa sportovního úseku. V posledních letech přitom bojoval s rakovinou. Luděk Mikloško zemřel ve 64 letech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy s mlhami, s teplotami kolem 21, v nižších polohách v Čechách a na jihu Moravy se oteplí až na 25. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 13. hodina, 3 minutky po zprávách. Supertramp, It's Raining Again. Naprosto výborná muzika. Kdo si ji teď s námi neužije, jako by neměl rád naší

0: 14. hodina se přibližuje, Radio Gold Impuls, Vladě Roš s vámi za mikrofonem. Rok 1953, to je rok, kdy Ministerstvo národní bezpečnosti bylo zrušeno a jeho pravomoci přešly na Ministerstvo vnitra. Jestli pak si to někdo z vás pamatuje. Teď už Elvis Presley, Don't Be Cruel.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Hnutí Duha čeká na omluvu Filipa Turka. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku se má ekologické organizaci omluvit za výrok, kterým hnutí spojil se smrtí lidí při povodních. Rozhodl o tom nepravomocně pražský městský soud. Omluvu má Turek zaslat přímo hnutí a pak ji také minimálně na týden zveřejnit na svém facebookovém profilu.

0: Čestný prezident motoristů má uvést, že jeho výrok se nezakládal na pravdě a byl neoprávněným zásahem do pověsti spolku. Na reakci poslance se zatím čeká. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh stoupá. Dnes ráno se dostala nejvýš od konce roku 2022. Ráno surovina stála 84 eur, tedy asi 2040 korun za megawatt hodinu. Zdražení je důsledkem výpadku dodávek z Blízkého východu. Evropské země jsou navíc pod tlakem, aby před příchodem zimy doplnili nízké stavy plynu v zásobnících. Jak uvádí DPA, cena plynu v Evropě se letos už téměř strojnásobila. Policie na Sokolovsku hledá ztraceného houbaře. 62-letý Emil Tkáč se v lese nedaleko Jindřichovic ztratil včera. Na houbách byl od dopoledne se svým kamarádem. Ten se pak obrátil na policii. Pátrání po muži pokračuje u Mezihorské. Ztraceného hledají víc než 40 policistů, hasičů, strážníků, členů horské služby i psovodi. K pátrání využívají i čtyřkolky a drony. Mobilní telefon u sebe ztracený houbař nemá. Pražská O2 Arena žije Davis Cupem. Druhé kolo kvalifikace prestižního poháru se na tamním kurtu hraje v pátek a v sobotu. Dnes na nově postaveném hřišti začínají hráči trénovat. V O2 Aréně bude na kvalifikaci na Davis Cup celkem 15 000 míst. České tenisty čekají na pražském kurtu duely proti soupeřům z Ameriky. Úterý bude slunečné s mlhavým ránem. Čeká nás skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Naměříme teploty od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minutky po 14. Alan Persson projekt nás čeká právě teď. U nás se téhle muziky chopil taky Standa Hložek a zpíval Strom lásky mý. Obě verze parádní. Teď ta originální, krásné odpoledne.

0: vás, vítejte u nás. Za chviličku další goldovská muzika Lady in Black a teď vzpomínka na 90. léta. V roce 1993 tak se tehdy hrálo první kolo naší nejvyšší hokejové soutěže, tedy první ročník hokejové extraligy. V roce 1993 byli jste někdo, hned první ročník a chodíte pořád?
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Lékařské komoře vadí očkování v lékárnách. Prezident komory Milan Kubek tvrdí, že by se tak znevážil lékařský úkon. Lékárníci podle něj na očkování nemají dostatečné vzdělání.
3: Nejde o to, kdo tu injekci aplikuje, to samozřejmě může dělat zdravotní sestra, ale jde o to, kdo rozhodne, že daný pacient má či nemá být očkován. Pro koho je to dobro a komu to může uškodit, kde je riziko příliš vysoké a kdo by se tedy očkovat neměl.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce očkováním v lékárnách docílit vyšší proočkovanosti Čechů a ulevit zdravotnickému systému. Drama s dobrým koncem se dnes stalo v Německu. Školní autobus s dětmi tam čelně narazil do zdi domu, potom co se po vystoupení řidičky samovolně rozjel z kopce. 24 lidí, z nich 21 dětí se zranilo, nikdo není ve vážném stavu. Podle policie řidička vystoupila kvůli kontrole zatím nejasného defektu. Autobus se ale rozjel.

0: Zničil několik zaparkovaných aut a na úpatí svahu čelně narazil do domu. V jeho zdi zůstala velká díra. Autobusem jeli žáci 5. třídy. Mezi zraněnými jsou i dva učitelé a řidička. Ta se zranila, když se pokoušela doběhnout odbrzděný autobus. Etna opět komplikuje život turistům. Letiště v sicilské Katánii dnes kvůli sopečnému popelu omezilo provoz. Jak uvádí agentura Reuters, veškeré přílety na italské letiště by měly být pozastavené do dnešních 16 hodin. Etna je nejvyšší a nejaktivnější evropskou sopkou. Letos v létě jsou ale emise sopečného popela obzvlášť intenzivní. Katánie má přímé letecké spojení i s Prahou. Podle webových stránek pražského letiště Václava Havla, ale na dnešek žádné lety plánované nejsou. Letošní Stardance bude poslední pro Marka Ebena a Terezu Kostkovou. Oznámila to Česká televize. 14. řada taneční soutěže odstartuje 10. října. Desítka soutěžících z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tanečnímu tréninku. Na televizní obrazovce se taneční klání celebrit poprvé objevilo v roce 2004 v Británii na veřejnoprávní BBC. O dva roky později ho uvedla ČT. Po rozpuštění ranních mlh a nízké oblačnosti nás zítra čeká skoro jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 15. posloucháte Rádio Gold Impulse. Tady je další goldovská zlatá muzika, jak to máme rádi.

0: Radio Gold Impuls, 16. hodina se přibližuje, teď míříme do roku 1999. Tehdy automobilka Škoda Auto představila veřejnosti nový malý kompaktní automobil a byla to Škoda Fabia. Byl to jeho nástupce ikonického modelu Škody Felicie. No, kdo nikdy neměl Fabii, tak snad jakoby nebyl ani Čech. Teď už Jason Donovan, Sealed with a Kiss, taky jste měli Fabii. Možná máte pořád tenhle poklad doma.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Kratom bude možné koupit až od 21 let. Prodej prášku přes internet se zakáže úplně a pravidla pro obchody se zpřísní. Vláda schválila svůj lex kratom, jak na síti X oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Proti zákazu e-shopů se staví hospodářská komora a experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Kratom patří mezi psychomodulační látky. Podle ministerstva je ale užívání kratomu rozšířené mezi středoškoláky, často v kombinaci s jinými látkami. Novela upravuje i balení, zboží bude muset mít kolek. Posiluje se pravomoc celníků a hygieniků. Návrh řeší i zabavení a zneškodnění kratomu a zvedá pokuty za porušování pravidel až na 20 milionů korun. Situace na Šumavě zatím není havarijní. Uvedl to plzeňský kraj s tím, že území v oblasti kolem Zhůří na Klatovsku, kde se našly toxiny, je klasifikované jako kontaminované. Kraj proto zatím nevyhlásí krizový stav ani stav nebezpečí. Vzhledem k tomu, že to je stará ekologická zátěž, tak se ale z toho podle kraje havárie ještě může stát. Plzeňský kraj stav monitoruje a žádá ministerstvo životního prostředí o podrobnější informace o sanaci. Místo hlídá policie. Podle kraje je to primárně věc ministerstva a toho, kdo situaci způsobil. Díky 80-milionové podpoře z evropských fondů přesídlí do Brna desítky zahraničních vědců a vědkyň, aby podobně

0: dobu 3 let působili v týmech výzkumného centra, které propojuje přírodní a materiálové vědy. Tajemství všech tajemství se přesouvá na Letnou. Filmový štáb Netflixu v Praze natáčí už od začátku září seriál podle poslední knihy Dana Browna. Nově budou filmaři točit u Letenského zámečku nebo pavilonu Expo. Návštěvníci v Letenských sadech tak musí počítat s omezeným průchodem. Zatím se natáčelo v centru hlavního města v Obecním domě a také na Josefově nebo u Rudolfina. Zítra nás čeká slunečný den s nádechem léta. Bude skoro jasno až polojasno po ránu s mlhami, místy s nízkou oblačností, která se může udržet až do odpoledne. Naměříme teploty od 19 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3:16, posloucháte Gold Impuls, další goldovská muzika už za vámi letí právě teď. Vladě Roš přeje krásné odpoledne, You're the Voice, to je

0: 17. hodina se přibližuje, Radio Gold Impuls s vámi a hudební speciál Cover Show od 18. hodin opět odhalí spoustu hitů, které si budeme hrát v originálech, ale mají svůj český text, tedy můžete si ten český text do toho zabroukat, jestli pak odhalíte všechny hity, uvidíte, zjistíte po 18. v pořadu Cover Show. Teď hrajeme goldovsky, italsky.
1: Radio Gold Impuls.

Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Šumavu zamořenou jedy bude sanovat armáda. Má dobrou chemickou jednotku, jak po jednání vlády řekl premiér Andrej Babiš. Ministr životního prostředí Igor Červený minulý týden navrhl, aby zakázku za 192 milionů korun na vyčištění části Národního parku získala sanační firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Babiš ale ve čtvrtek zadal ministryni financí Aleně Schillerové, aby ona navrhla firmu pro dekontaminaci jedů. Podle premiéra se alespoň ukáže, jak skvělou chemickou jednotku česká armáda má. V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se objevili invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku. Raci červení jsou přenašeči račího moru. Dobře situovaní Evropané se kvůli požárům, vedrům a suchu stěhují ve svých zemích víc na sever. Ceny nemovitostí na severu Španělska, Francie a Itálie rostou rychleji než na jihu. Český fotbal přišel o gólmanskou legendu. Zemřel Luděk Mikloško. Ve své kariéře střežil branku národního týmu, ostravského Baníku i anglického West Hamu.
2: Fotbal byl pro prostějovského rodáka celý život. Vyučil se sice provozním zámečníkem v dorosteneckých kategoriích, ale už nastupoval za ostravský Baník. V národním dresu odchytal přes 40 utkání. Po sametové revoluci se mu otevřela brána do Anglie. V týmu West Ham United strávil 8 let a získal si srdce tamních fanoušků, kteří pro něj dokonce složili speciální popěvek. Přezdívka Bikludo zůstala Mikloškovi i jako trenérovi. Ve West Hamu totiž nakonec vychovával další generace golmanů. Před 4 lety se vrátil do ostravského Baníku, který řídil z pozice šéfa sportovního úseku. V posledních letech přitom bojoval s rakovinou. Luděk Mikloško zemřel ve 64 letech. Michail Ransdorf, Radio Impuls.
1: Zítra bude skoro jasno až polojasno, místy s mlhami, s teplotami kolem 21, v nižších polohách v Čechách a na jihu Moravy se oteplí až na 25. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

4 minuty po 17. Radio Gold Impuls, tady je hlas královny, je to zvláštní hlas královny, je to totiž pánský hlas, ale stojí rozhodně za to. Takhle milujeme Queeny.

0: Radio Gold Impuls, Vládě Jaroš se loučí, zítra v pravé poledne uslyšíme se a teď posílám Elvise Presleyho a v 18 hodin nezapomeňte na náš hudební speciál cover show.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásný večer. Armáda vyčistí kontaminovanou lokalitu Uzhůří na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru leží podle ministra životního prostředí asi 1000 tun zasažené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace má začít příští pondělí a potrvá do června 2028. Náklady se odhadují na 192 milionů korun. Původně měl zakázku získat na základě návrhu motoristů soukromý dodavatel, ale vláda se nakonec rozhodla zapojit přímo naší armádu. Vyvlastňování pozemků pro stavbu dálnic je mnohem snazší než před lety. Současnou legislativu si v tomto ohledu pochvaluje šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Nové zákony pomáhají hladší dostavbě klíčové dopravní infrastruktury. Praxi Mátl popisoval v pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz.
2: Máme páky proti různým spekulantům a těm tady nechtějí prodat ty pozemky. Je tady forma de facto takzvaného mezitímního rozhodnutí, to znamená, pokud jsou splněny všechny podmínky pro vyvlastnění, odejmutí toho pozemku vlastníkovi a vlastník se posléze se státem soudí pouze o tu výkupní cenu.
1: Mátl připomněl, že základní dálniční síť včetně Pražského okruhu má být dostavěná v roce 2033. Opoziční ODS vyzývá vládu ke snížení spotřební daně na benzín a naftu. Reaguje tak na výrazný růst cen pohonných hmot. Opozice přitom odmítá jejich případnou regulaci. Benzínky zdražují kvůli napětí na Blízkém a Středním východě. Natural 95 zdražil za týden téměř o 2 koruny, na více než 44 korun za litr. Nafta stojí v průměru skoro 48 korun. Občanští demokraté zároveň varují před růstem cen plynu a nižším naplněním tuzemských zásobníků. Skotsko, Wales a Severní Irsko chtějí větší samostatnost. Jejich lídři společně podepsali memorandum o právu svých národů rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Poprvé v historii navíc všem třem zemím vládnou strany, které chtějí oslabit vazby na Spojené království. Skotsko usiluje o úplnou nezávislost a Severní Irsko o spojení s Irskem. V obou zemích proto jejich představitelé chtějí referendum. Wales zatím podobné hlasování neplánuje. Tenistka Kateřina Siniaková bude útočit na zápis do historie. Po vítězství ve čtyřhře na US Open je už 200 týdnů v čele světového žebříčku deblistek. Déle byla na výsluní jen tenisová legenda Martina Navrátilová, která byla jedničkou 237 týdnů. Tu by Siniaková do konce roku mohla překonat.
3: Já spíš budu doufat, že budu zdravá a pak, že budu hrát dobrý tenis a když se mi samozřejmě bude dařit a náhodou to překonám, tak budu samozřejmě obrovsky ráda. Martina je legenda, takže jestli vůbec se ještě trošku přiblížím, tak to už pro mě bude úspěch.
1: Naše tenistka to prohlásila po svém návratu z US Open do Prahy. Tento týden je čeká cesta do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. No a naše lukostřelba slaví obrovský úspěch. Marie Horáčková totiž vyhrála finále světového poháru v mexickém Saltillo. 28letá mistryně světa se přitom na závěre

0: letošní turnaj pro 8 nejlepších závodnic sezóny dostala poprvé v kariéře. Ve finále porazila Němku Bauerovou 6-2. Horáčková tak potvrdila, že patří mezi nejlepší lukostřelkyně světa. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásný večer. Vláda zpřísní pravidla pro prodej kratomu. Od příštího roku si ho budou moci koupit až lidé od 21 let a prodej přes e-shopy skončí. Kamenné prodejny čekají přísnější podmínky a obce je budou moci na svém území zakázat. Kratom také zdraží kvůli vyšší DPH a nové spotřební dani. Vláda změny zdůvodňuje rozšířeným užíváním kratomu mezi středoškoláky a případy intoxikace. Proti zákazu prodeje v e-shopech se naopak staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na černý trh. Velký bourací bagr už odjel ze Zlína. V kauze vyhořelé budovy číslo 34 začíná nová etapa. Po demolici bude třeba vytřídit a odvést 10 000 tun odpadu.
2: Už je to jenom velká proluka s pořádnou vrstvou odpadu všeho druhu. Zdivo, sklo, kov, a to v množství větším než velkém. Odhad odborníků pořád zní 140 000 tun. Obří demoliční bagr odvedl svou práci a odjel. Jeho menší kolegové dorovnávají vrstvy stavební suti. Na konci září by se měla dostavit jiná specializovaná firma. Teď se vede jednání, jak odpad vytřídit a kam jej vlastně odvést. Jan Čoda, Radio Impuls, Zlín.
1: Karlovarské hitmanství spouští oficiální WhatsAppový kanál. Chce tak místním rychleji předávat důležitá upozornění. V Česku půjde o první takovýto projekt.
3: WhatsApp má sloužit nejen během mimořádných situací, ale také při dopravních nehodách nebo živelních pohromách. Hejtmanství chce místním, kteří se přihlásí, posílat důležité zprávy o požárech, povodních nebo vichřicích a sněhových kalamitách. Informace budou z ověřených zdrojů. Spolupráci potvrdili hasiči a také policie a meteorologové. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ve věku 107 let zemřel Jehuda Aaron Vidavský, tedy muž, který přežil holokaust i koncentrační tábor Osvětim. Podle izraelských médií byl nejstarším člověkem v zemi s touto zkušeností. Za války nacisté zavraždili velkou část jeho rodiny. Vidavský se později přestěhoval do Izraele a svůj život věnoval také připomínání obětí holokaustu. V Polsku pomohl identifikovat a označit více než 3000 židovských hrobů. Naši volejbalisté slaví postup do osmifinále mistrovství Evropy. V Modeně porazili Slovensko jasně 3-0 na sety a ve skupině si připsali třetí vítězství. Češi měli zápas pod kontrolou a v útoku dosáhli skvělé úspěšnosti 72%. Nejvíc bodů zaznamenal kapitán Patrik Indra. Doplním, že v základní skupině čekají náš tým ještě zápasy s favorizovanou Itálií a také se Slovinskem. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásný večer. Premiér Andrej Babiš se po měsících napětí sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Během téměř hodinové schůzky na Hradě řešili státní rozpočet, situaci ve světě i své zahraniční cesty. Babiš mimo jiné oznámil, že příští rok uvažuje o návštěvě Číny. S prezidentem by se podle něj měl samostatně sejít také ministr zahraničí Petr Macinka. Premiér další pravidelné schůzky s Pavlem neplánuje a setkávat se chtějí podle potřeby. Lékařská komora se obává očkování od lékárníků. Její prezident Milan Kubek tvrdí, že by se povolením vakcinace od magistrů znevážil lékařský úkon. V Impulzech Honzi Benešovského prohlásil, že lékárníci zkrátka nemají dostatečné vzdělání.
2: Nejde o to, kdo tu injekci aplikuje, to samozřejmě může dělat zdravotní sestra, ale jde o to, kdo rozhodne, že daný pacient má či nemá být očkován. Pro koho je to dobro a komu to může uškodit, kde je riziko příliš vysoké a kdo by se tedy očkovat neměl.
1: Ministerstvo zdravotnictví by očkováním v lékárnách chtělo docílit vyšší proočkovanosti. Chce totiž snížit počty onemocnění, která představují významné riziko pro veřejné zdraví. Podle rezortu by se taky efektivněji využily kapacity zdravotnického systému. Schvalování novely vláda zatím odložila. Česko má novou zmocněnkyni pro duševní zdraví. Vláda do funkce jmenovala psychiatričku Ditu Protopopovou. Ta dosud působila jako koordinátorka této oblasti. Nová pozice jí má umožnit lépe řídit péči o duševní zdraví napříč jednotlivými rezorty. Protopopová se má věnovat také reformě psychiatrie a problematice závislostí. Podle odborníků se s nějakými duševními potížemi potýká téměř každý třetí dospělý Čech. S depresí nebo úzkostmi žije kolem 700 tisíc lidí. Stavební firma Geosan Group čelí obvinění v kauze motolské nemocnice. Podle policie její vedení nabízelo tehdejšímu řediteli Miloslavu Ludvíkovi úplatek 10 milionů korun. Souviset měl s vícepracemi při rekonstrukci jednoho z nemocničních pavilonů. Zakázku získal Geosan v roce 2021 za zhruba 1 200 000 000 korun. Firma jakékoliv provinění odmítá a proti obvinění podala stížnost. Skotsko, Wales a Severní Irsko chtějí sami rozhodovat o své budoucnosti. Lídři všech tří zemí podepsali společné memorandum a hlásí se k právu na sebeurčení. Poprvé v historii navíc všem třem zemím vládnou strany, které chtějí změnit jejich současné postavení, a to v rámci Spojeného království. Skotsko chce získat nezávislost a Severní Irsko se chce spojit s Irskem. V obou případech proto jejich představitelé žádají referendum. Wales zatím referendum neplánuje. Tenistka Kateřina Siniaková bude útočit na zápis do historie. Po vítězství ve čtyřhře na US Open je už 200 týdnů v čele světového žebříčku deblistek. Dele byla na výsluní pouze tenisová legenda Martina Navrátilová, která byla jedničkou 237 týdnů. Navrátilovou by Siniaková do konce roku mohla dokonce překonat.
3: Já spíš budu doufat, že budu zdravá a pak, že budu hrát dobrý tenis, a když se mi samozřejmě bude dařit a náhodou to překonám, tak budu samozřejmě obrovsky ráda. Martina je legenda, takže jestli vůbec se ještě trošku přiblížím, tak to už pro mě bude úspěch.
1: Naše tenistka to prohlásila po svém návratu z US Open. Tento týden ji čeká cesta do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: krásný večer. Armáda vyčistí kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru leží podle ministra životního prostředí asi 1000 tun zasažené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace má začít příští pondělí a potrvá do června 2028. Náklady se odhadují na 192 milionů korun. Původně měl zakázku získat na základě návrhu motoristů soukromý dodavatel, ale vláda se nakonec rozhodla zapojit přímo naší armádu. Vyvlastňování pozemků pro stavbu dálnic je mnohem snazší než před lety. Současnou legislativu si v tomto ohledu pochvaluje šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Nové zákony pomáhají hladší dostavbě klíčové dopravní infrastruktury. Praxi Mátl popisoval v pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz.
1: Máme páky proti těm spekulantům a těm tady nechtějí podat ty pozemky. Je tady forma de facto takzvaného mezitímního rozhodnutí, to znamená, pokud jsou splněny všechny podmínky pro vyvlastnění, odejmutí toho pozemku vlastníkovi a vlastník se posléze se státem soudí pouze o tu výkupní cenu.
0: Mátl připomněl, že základní dálniční síť včetně Pražského okruhu má být dostavěná v roce 2033. Opoziční ODS vyzývá vládu ke snížení spotřební daně na benzín a naftu. Reaguje tak na výrazný růst cen pohonných hmot. Opozice přitom odmítá jejich případnou regulaci. Benzínky zdražují kvůli napětí na Blízkém a Středním východě. Natural 95 zdražil za týden téměř o 2 koruny, na více než 44 korun za litr. Nafta stojí v průměru skoro 48 korun. Občanští demokraté zároveň varují před růstem cen plynu a nižším naplněním tuzemských zásobníků. Skotsko, Wales a Severní Irsko chtějí větší samostatnost. Jejich lídři společně podepsali memorandum o právu svých národů rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Poprvé v historii navíc všem třem zemím vládnou strany, které chtějí oslabit vazby na Spojené království. Skotsko usiluje o úplnou nezávislost a Severní Irsko o spojení s Irskem. V obou zemích proto jejich představitelé chtějí referendum. Wales zatím podobné hlasování neplánuje. Tenistka Kateřina Siniaková bude útočit na zápis do historie. Po vítězství ve čtyřhře na US Open je už 200 týdnů v čele světového žebříčku deblistek. Déle byla na výsluní jen tenisová legenda Martina Navrátilová, která byla jedničkou 237 týdnů. Tu by Siniaková do konce roku mohla překonat.
2: Já spíš budu doufat, že budu zdravá a pak, že budu hrát dobrý tenis a když se mi samozřejmě dařit a náhodou to překonám, tak budu samozřejmě obrovsky ráda. Martina je legenda, takže jestli vůbec se ještě trošku přiblížím, tak to už pro mě bude úspěch.
0: Naše tenistka to prohlásila po svém návratu z US Open do Prahy. Tento týden je čeká cesta do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. No a naše lukostřelba slaví obrovský úspěch. Marie Horáčková totiž vyhrála finále světového poháru v mexickém Saltillo. 28letá mistryně světa se přitom na závěrečný turnaj pro 8 nejlepších závodnic sezóny dostala poprvé v kariéře. Ve finále porazila Němku Bauerovou 6-2. Horáčková tak potvrdila, že patří mezi nejlepší lukostřelky světa. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: kauze vyhořelé budovy číslo 34 začíná nová etapa. Po demolici bude třeba vytřídit a odvést 10 000 tun odpadu.
1: Už je to jenom velká proluka s pořádnou vrstvou odpadu všeho druhu. Zdivo, sklo, kov, a to v množství větším než velkém. Odhad odborníků pořád zní 140 000 tun. Obří demoliční bagr odvedl svou práci a odjel. Jeho menší kolegové dorovnávají vrstvy stavební suti. Na konci září by se měla dostavit jiná specializovaná firma. Teď se vede jednání, jak odpad vytřídit a kam jej vlastně odvést. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Karlovarské hitmanství spouští oficiální WhatsAppový kanál. Chce tak místním rychleji předávat důležitá upozornění. V Česku půjde o první takovýto projekt.
2: WhatsApp má sloužit nejen během mimořádných situací, ale také při dopravních nehodách nebo živelních pohromách. Hejtmanství chce místním, kteří se přihlásí, posílat důležité zprávy o požárech, povodních nebo vichřicích a sněhových kalamitách. Informace budou z ověřených zdrojů. Spolupráci potvrdili hasiči a také policie a meteorologové. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Ve věku 107 let zemřel Jehuda Aaron Vidavský, tedy muž, který přežil holokaust i koncentrační tábor Osvětim. Podle izraelských médií byl nejstarším člověkem v zemi s touto zkušeností. Za války nacisté zavraždili velkou část jeho rodiny. Vidavský se později přestěhoval do Izraele a svůj život věnoval také připomínání obětí holokaustu. V Polsku pomohl identifikovat a označit více než 3000 židovských hrobů. Naši volejbalisté slaví postup do osmifinále mistrovství Evropy. V Modeně porazili Slovensko jasně 3-0 na sety a ve skupině si připsali třetí vítězství. Češi měli zápas pod kontrolou a v útoku dosáhli skvělé úspěšnosti 72%. Nejvíc bodů zaznamenal kapitán Patrik Indra. Doplním, že v základní skupině čekají náš tým ještě zápasy s favorizovanou Itálií a také se Slovinskem. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Přeji krásný večer. Premiér Andrej Babiš se po měsících napětí sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Během téměř hodinové schůzky na Hradě řešili státní rozpočet, situaci ve světě i své zahraniční cesty. Babiš mimo jiné oznámil, že příští rok uvažuje o návštěvě Číny. S prezidentem by se podle něj měl samostatně sejít také ministr zahraničí Petr Macinka. Premiér další pravidelné schůzky s Pavlem neplánuje a setkávat se chtějí podle potřeby. Lékařská komora se obává očkování od lékárníků. Její prezident Milan Kubek tvrdí, že by se povolením vakcinace od magistrů znevážil lékařský úkon. V

0: položila. Česko má novou zmocněnkyni pro duševní zdraví. Vláda do funkce jmenovala psychiatričku Ditu Protopopovou. Ta dosud působila jako koordinátorka této oblasti. Nová pozice jí má umožnit lépe řídit péči o duševní zdraví napříč jednotlivými rezorty. Protopopová se má věnovat také reformě psychiatrie a problematice závislostí. Podle odborníků se s nějakými duševními potížemi potýká téměř každý třetí dospělý Čech. S depresí nebo úzkostmi žije kolem 700 tisíc lidí. Stavební firma Geosan Group čelí obvinění v kauze Motolské nemocnice. Podle policie její vedení nabízelo tehdejšímu řediteli Miloslavu Ludvíkovi úplatek 10 milionů korun. Souviset měl s vícepracemi při rekonstrukci jednoho z nemocničních pavilonů. Zakázku získal Geosan v roce 2021 za zhruba 1 200 000 000 korun. Firma jakékoliv provinění odmítá a proti obvinění podala stížnost. Skotsko, Wales a Severní Irsko chtějí sami rozhodovat o své budoucnosti. Lídři všech tří zemí podepsali společné memorandum a hlásí se k právu na sebeurčení. Poprvé v historii navíc všem třem zemím vládnou strany, které chtějí změnit jejich současné postavení, a to v rámci Spojeného království. Skotsko chce získat nezávislost a Severní Irsko se chce spojit s Irskem. V obou případech proto jejich představitelé žádají referendum. Wales zatím referendum neplánuje. Tenistka Kateřina Siniaková bude útočit na zápis do historie. Po vítězství ve čtyřhře na US Open je už 200 týdnů v čele světového žebříčku deblistek. Dele byla na výsluní pouze tenisová legenda Martina Navrátilová, která byla jedničkou 237 týdnů. Navrátilovou by Siniaková do konce roku mohla dokonce překonat.
1: Já spíš budu doufat, že budu zdravá a pak, že budu hrát dobrý tenis, a když se mi samozřejmě bude dařit a náhodou to překonám, tak budu samozřejmě obrovsky ráda. Martina je legenda, takže jestli vůbec se ještě trošku přiblížím, tak to už pro mě bude úspěch.
0: Naše tenistka to prohlásila po svém návratu z US Open. Tento týden je čeká cesta do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš jednal na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Během zhruba hodinové schůzky řešili zahraniční cesty, situaci v Evropě i kybernetické hrozby. Mluvili i o státním rozpočtu a připravovaných zákonech, a to včetně nové elektronické evidence tržeb. Babiš po jednání uvedl, že pravidelné schůzky s prezidentem zatím neplánují a budou se setkávat podle potřeby. Znovu se oba politici uvidí třeba v říjnu na jednání Bezpečnostní rady státu. Poskytovatelé krizových linek volají po zlepšení systému financování. Začátkem každého roku jsou totiž v nejistotě, kolik peněz od státu na svůj provoz vlastně získají. Situaci by mohlo pomoci zavedení víceletého plánu příspěvků.
2: Zájem o volání na krizové linky rok od roku sílí. Souvisí to třeba s nedalekou válkou. Předsedkyně asociace pracovišť linek důvěry Pavla Pejšová poukazuje na to, že by proto bylo dobré zlepšit finanční podmínky poskytovatelů těchto služeb.
3: Narůstají počty hovorů, narůstá počet nedovolatelnosti, to znamená počet lidí, kteří by rádi využili naše služby, ale bohužel to financování není přímo úměrný těmto nárůstům.
2: Problematická je hlavně finanční nejistota. S tou se začátkem každého roku setkávají nejen pracoviště distanční krizové pomoci. Týká se to třeba

0: Jeho tělo našli pomocí nočního vidění nedaleko chaty. Muž podle záchranářů zřejmě uklouzl a nešťastně spadl. Ubytování přes Airbnb bude na Slovensku podléhat novým pravidlům. Stát si posvítí na krátkodobé pronájmy. Vytváří proto nový rejstřík, který úřadům ukáže, kdo a kde ubytování poskytuje. Anonymita se tak stane minulostí.
1: Zákon o novom registri nadobudne účinnosť od nového roka. Každá ubytovacia jednotka získa registračné číslo a bez neho nebude možné ubytovanie ponúkať. Ministerstvo cestovného ruchu môže platforme nariadiť, aby inzerát odstránila. Za porušenie povinnosti bude hroziť pokuta až do výšky 25 000 korún. Pri opakovanom porušení sa môže zdvojnásobiť. Nový register najvýraznejšie obmedzí doterajšiu anonymitu ponúk. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Američané přijedou na Davis Cup do Prahy bez dvou tenisových hvězd. Z nominace na souboj s Českem vypadly světová desítka Taylor Fritz a také Tommy Paul. Největší oporou Spojených států amerických tak bude čtvrtý hráč světa a čerstvý finalista US Open Ben Shelton. Českou jedničkou bude Jakub Menšík. V týmu jsou také Jiří Lehečka nebo Vít Kopřiva. Česko se s Američany utká v pátek a v sobotu v pražské O2 aréně. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis poháru. Dnes čekejte slunečné počasí, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. No a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš plánuje obchodní cestu do Číny. Vyrazit by tam mohl příští rok a podle svých slov v tom nevidí žádný problém. Cestu zmínil po večerní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Oba politici spolu zhruba hodinu řešili zahraniční politiku, státní rozpočet i připravované zákony. Babiš po jednání mimo jiné uvedl, že už nazrál čas na samostatnou schůzku prezidenta s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů. Pavel s Babišem se znovu potkají v říjnu na jednání Bezpečnostní rady státu. Do školy se chodí tento týden více po svých. Odstartovala totiž tradiční výzva pěšky do školy. Cílem akce je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Jak připomíná Eliška Vidomus, spořádající organizace, chůze pomáhá tělu i psychice.
2: Aby to nevyznělo jenom, že se jedná o takovou legraci, tak ono opravdu smyslem pěšky do školy je přimět děti k pravidelnému pohybu, ukázat, že ta ranní procházka je pro jejich zdraví důležitá, že je to trošku něco jiného, než když do té školy jedou od dveří ke dveřím autem. A že vlastně potom i to prostranství před školou může vypadat jinak, protože těch aut je tam méně.
1: Eliška Vidomus dodala, že pohyb dětí před začátkem výuky má i další benefity. Děti jsou třeba po ranní procházce koncentrovanější a lépe se pak s nimi pracuje. Korunovační klenoty se znovu představí veřejnosti. Sedm klíčníků je včera v podvečer vyzvedlo z korunní komory ve svatovícké katedrále. Ode dneška je uvidí nejprve školáci a od této soboty i další zájemci, a to ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vystavená bude svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko i korunovační roucho. Výstava potrvá do 28. září a návštěvníci za vstup vůbec nic nezaplatí. Karlovarské hejtmanství spouští oficiální WhatsApp.

0: na energetickou infrastrukturu protivníka. Kyjev ale Trumpovo oznámení zatím mírní. Prezident Zelenský je totiž připraven útoky zastavit, ale pouze v případě, že Rusko udělá totéž a dodržování dohody zajistí zahraniční partneři. Ukrajina podle něj Moskvě v tomto směru nevěří. Naši volejbalisté zvládli derby se Slovenskem. Na mistrovství Evropy v Modeně zvítězili jasně 3-0 a zajistili si postup do osmifinále. Český tým dominoval hlavně v útoku, kde měl úspěšnost přes 70%. Nejlepším hráčem se stal kapitán Patrik Indra s 18 body. Češi teď ještě v základní skupině změří síly s favorizovanou Itálií a také se Slovinskem. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš jednal na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Během zhruba hodinové schůzky řešili zahraniční cesty, situaci v Evropě i kybernetické hrozby. Mluvili i o státním rozpočtu a připravovaných zákonech, a to včetně nové elektronické evidence tržeb. Babiš po jednání uvedl, že pravidelné schůzky s prezidentem zatím neplánují a budou se setkávat podle potřeby. Znovu se oba politici uvidí třeba v říjnu na jednání Bezpečnostní rady státu. Poskytovatelé krizových linek volají po zlepšení systému financování. Začátkem každého roku jsou totiž v nejistotě, kolik peněz od státu na svůj provoz vlastně získají. Situaci by mohlo pomoci zavedení víceletého plánu příspěvků.
2: Zájem o volání na krizové linky rok od roku sílí. Souvisí to třeba s nedalekou válkou. Předsedkyně asociace pracovišť linek důvěry Pavla Pejšová poukazuje na to, že by proto bylo dobré zlepšit finanční podmínky poskytovatelů těchto služeb.
3: Narůstají počty hovorů, narůstá počet nedovolatelnosti, to znamená počet lidí, kteří by rádi využili naše služby, ale bohužel to financování není přímo úměrný těmto nárůstům.
2: Problematická je hlavně finanční nejistota. S tou se začátkem každého roku setkávají nejen pracoviště distanční krizové pomoci. Týká se to třeba i Národní linky pro odvykání, což mi potvrdila tamní vedoucí služby Michaela Pacáková.
4: Limituje nás to v plánování organizace v rámci příštího roku, kolik můžeme mít úvazku, kolik můžeme mít obsluhujících konzultantů, jaký můžeme zaštítit provoz, s čím můžeme počítat, v jakých prostorách budeme a tak dále.
2: Kvůli problémům s financováním často odcházejí zkušení krizoví interventi. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Český turista zemřel při nočním fotografování v italských Dolomitech. 43-letý muž vyrazil kolem půlnoci sám z horské chaty. Záchranáři po něm začali pátrat poté, co se dlouho nevracel ke svým přátelům. Jeho tělo našli pomocí nočního vidění nedaleko chaty. Muž podle záchranářů zřejmě uklouzl a nešťastně spadl. Ubytování přes Airbnb bude na Slovensku podléhat novým pravidlům. Stát si posvítí na krátkodobé pronájmy. Vytváří proto nový rejstřík, který úřadům ukáže, kdo a kde ubytování poskytuje. Anonymita se tak stane minulostí.
5: Zákon o novom registri nadobudne účinnosť od nového roka. Každá ubytovacia jednotka získa registračné číslo a bez neho nebude možné ubytovanie ponúkať. Ministerstvo cestovného ruchu môže platforme nariadiť, aby inzerát odstránila. Za porušenie